0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vzácný Vandykův obraz je zpět v Kroměříži. Uherský Brod má nový elektromobil. A Slovácko získalo první bod nové sezóny.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do obrazárny kroměřížského zámku se vrátil jeden z jejich nejcennějších obrazů. Vandykův dvojportrét Karla I. a jeho manželky byl několik měsíců zapůjčen na velké výstavě v italském Janově. Návštěvníci ho teď mohou znovu vidět přímo v Kroměříži. Dílo pochází z roku 1632 a patří k nejvýznamnějším obrazům zámecké sbírky.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod převzal nový užitkový elektromobil. Město za něj zaplatilo 610 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryla dotace. Vůz má sklopná sedadla, takže poslouží nejen k přepravě lidí, ale i většího nákladu. Dva další užitkové elektromobily pořídili také technické služby Uherský Brod.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé v těchto dnech zahlédnout stromolezce vysoko v korunách stromů. Nejde ale o kácení. Odborníci stromy zdravotně ošetřují a u oslabených větví instalují bezpečnostní vazby. Ty mají zabránit jejich odlomení například při silném větru. Práce nyní probíhají v okolí Štěrkoviště a následně se přesunou na stejnojmenné sídliště.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali první bod v nové sezóně. V sobotním domácím utkání remizovali s Artisem Brno 1-1. Pro Slovácko je to první bod po úvodní porážce na Slavii. Na lavičce si zároveň připsal první bod nový trenér Jan Jelínek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

tomorrow. Give me high.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy kosa kosí, když ti květy dívka k nosu nosí,

zapne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti země

popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

slík poliká, vidím za stromy, a kolik je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

křídla balem dál. Větrem mávají, rozpouští se tma.

ale dál větrem mávaj, rozpouští se tma vyšší moc.

is willing.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž plánuje opravu domu s pečovatelskou službou. Perseidy rozáří oblohu nad Uherským Brodem. A házenkáři Zubří zahajují sérii přípravných zápasů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž chce opravit bytový dům v Nitranské ulici, který slouží především seniorům. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Byty jsou nyní ve špatném stavu a nejsou bezbariérové. Po opravě mají dostat nová okna, kuchyně i sociální zařízení. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hvězdárna v Uherském Brodě zve na pozorování maxima meteorického roje Perseidy. Uskuteční se ve středu 12. srpna od 9 hodin večer. Návštěvníci budou moci sledovat nejen padající hvězdy, ale dalekohledy také další objekty noční oblohy. Kdo si přinese deku, může Perseidy pozorovat pohodlně v leže přímo v areálu hvězdárny. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice nabízejí obyvatelům příspěvek na vybudování parkovacího místa na vlastním pozemku. Za jedno nové stání mohou získat 20 000 korun. Podporu lze čerpat maximálně na dvě místa. Město si od programu slibuje méně aut zaparkovaných v ulicích a bezpečnější provoz. Na letošní rok má pro žadatele připraveno celkem 260 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zubří rozehrají přípravné zápasy před novou sezónou. V úterý 4. srpna je čeká souboj s německým týmem z Lipska. Zubřané tak vstupují do zápasové části letní přípravy, během které změří síly také se zahraničními soupeři. Už v pátek je čeká další utkání proti polskému celku Gwardia Opole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Is that a crime?

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vzácný Vandykův obraz je zpět v Kroměříži. Uherský Brod má nový elektromobil. A Slovácko získalo první bod nové sezóny.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do obrazárny kroměřížského zámku se vrátil jeden z jejich nejcennějších obrazů. Vandykův dvojportrét Karla I. a jeho manželky byl několik měsíců zapůjčen na velké výstavě v italském Janově. Návštěvníci ho teď mohou znovu vidět přímo v Kroměříži. Dílo pochází z roku 1632 a patří k nejvýznamnějším obrazům zámecké sbírky.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod převzal nový užitkový elektromobil. Město za něj zaplatilo 610 tisíc korun. Polovinu nákladů pokryla dotace. Vůz má sklopná sedadla, takže poslouží nejen k přepravě lidí, ale i většího nákladu. Dva další užitkové elektromobily pořídili také technické služby Uherský Brod.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé v těchto dnech zahlédnout stromolezce vysoko v korunách stromů. Nejde ale o kácení. Odborníci stromy zdravotně ošetřují a u oslabených větví instalují bezpečnostní vazby. Ty mají zabránit jejich odlomení například při silném větru. Práce nyní probíhají v okolí Štěrkoviště a následně se přesunou na stejnojmenné sídliště.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali první bod v nové sezóně. V sobotním domácím utkání remizovali s Artisem Brno 1-1. Pro Slovácko je to první bod po úvodní porážce na Slavii. Na lavičce si zároveň připsal první bod nový trenér Jan Jelínek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
5: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
6: Mám prostě

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: show that begins to walk. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže z hůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
3: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce'u nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce'u nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce'u nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž plánuje opravu domu s pečovatelskou službou. Perseidy rozáří oblohu nad Uherským Brodem. A házenkáři Zubří zahajují sérii přípravných zápasů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž chce opravit bytový dům v Nitranské ulici, který slouží především seniorům. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Byty jsou nyní ve špatném stavu a nejsou bezbariérové. Po opravě mají dostat nová okna, kuchyně i sociální zařízení. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Hvězdárna v Uherském Brodě zve na pozorování maxima meteorického roje Perseidy. Uskuteční se ve středu 12. srpna o 9 hodin večer. Návštěvníci budou moci sledovat nejen padající hvězdy, ale dalekohledy také další objekty noční oblohy. Kdo si přinese deku, může Perseidy pozorovat pohodlně v leže přímo v areálu hvězdárny. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice nabízejí obyvatelům příspěvek na vybudování parkovacího místa na vlastním pozemku. Za jedno nové stání mohou získat 20 000 korun. Podporu lze čerpat maximálně na dvě místa. Město si od programu slibuje méně aut zaparkovaných v ulicích a bezpečnější provoz. Na letošní rok má pro žadatele připraveno celkem 260 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zubří rozehrají přípravné zápasy před novou sezónou. V úterý 4. srpna je čeká souboj s německým týmem z Lipska. Zubřané tak vstupují do zápasové části letní přípravy, během které změří síly také se zahraničními soupeři. Už v pátek je čeká další utkání proti polskému celku Gwardia Opole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem...
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně

0: vyřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
1: Kroměřížsko.
0: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostýnskou padesátku ovládl David Pravda.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
2: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
0: Zlínsko.
2: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší

0: Či na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1 hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Seidlová.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s

Krásnou středu dopoledne a máme pro vás soutěž. Každý den až do pátku můžete na Facebooku Rádia Kroměříž vyhrát lístek na Kamínka Camp, který se koná už tento pátek a v sobotu v Roštíně. Každý den zveřejníme novou soutěžní otázku a z vašich odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Tak sledujte náš Facebook a zkuste štěstí!

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme, pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Uherské Hradiště. Staré město. Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu a hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
2: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech
1: za super ceny. Levné matrace EU. Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic. Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečkovi najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

Krásnou středu z Rádia Kroměříž a máme pro vás soutěž. Každý den až do pátku můžete na Facebooku Rádia Kroměříž vyhrát lístek na Kamínka Camp, který se koná už tento pátek a sobotu v Roštíně. Každý den zveřejníme novou soutěžní otázku a večer z vašich odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Tak sledujte náš Facebook a zkuste štěstí.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
7: Kývajú na melity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásný den z Rádia Kroměříž a podíváme se na dnešní počasí. Ve Zlínském kraji nás čeká převážně slunečná a hlavně pořádně horká středa. Teploty vystoupají na 36 až 39 stupňů. Meteorologové upozorňují na velmi silnou až extrémní tepelnou zátěž. Takže dnes hlavně nezapomínejte na pitný režim a pokud můžete, vyhněte se polednímu slunci.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostýnskou 50 ovládl David Pravda.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
1: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
0: Zlínsko.
1: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1 hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Sajdlová.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: V Gahurově ulici ve Zlíně došlo k nehodě dvou osobních aut. Na místě probíhá vyšetřování a na vozovce je překážka, proto tudy projíždějte se zvýšenou opatrností. Omezení je hlášeno přibližně do 12. hodiny. Za volantem nespěchejte a přeji vám klidnou cestu.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577-477-123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, Křtiny, nebo třeba Někdo to rád v Plzni, nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepy. Tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
5: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I na Zlínsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna.

0: přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
2: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
4: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: www.radiokroměříž.cz

starost. Především o to máme ještě čas. Učí se lámat skály a jiné hlouposti. Čemu prosím vás?

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostýnskou padesátku ovládl David Pravda.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
1: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
0: Zlínsko.
1: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1.

0: A hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Seidlová.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříži totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 milionu korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostinskou padesátku ovládl David Pravda.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
1: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
0: Zlínsko.
1: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1 hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Seidlová.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 kilometrů od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, Křtiny nebo třeba Někdo to rád v Plzni nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepy, tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací.
3: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty.
2: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp.
3: 7. a 8. srpna na kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté v Setína se chystají na první přípravný zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci,

0: projekty, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mira,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindle X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
6: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
5: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
2: 8. srpna v Blatnici pod svatým Antonínkem se veřejnosti na večer otevře více jak 35 vinných sklepů. Vstupné do areálu pod Starýma horama zahrnuje volnou degustaci za doprovodu cymbálu, skleničku, katalog a kupony na odběr vína v hodnotě 300 korun. Více informací najdete na webu Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostýnskou padesátku ovládl David Pravda.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
1: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i

0: běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
1: Zlínsko.
0: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1 hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Seidlová.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: God, stop lying.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Storch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím Společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

0: chleba píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionů korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu a hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 milionu korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domů.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou

0: sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Ksindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž. Je tady další díl Rockového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Petě Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je bubeník kapely Líder z Kamila Střihavky Honza Nezval. Honzíku, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání do Rockového žvance.
2: Tak zdravím posluchače Rádia Kroměříž. Děkuju moc za pozvání do Rockového žvance. Rozjedeme to v pořádném bubenickém tempě a myslím, že to bude příjemný zážitek.
1: Honzíku, první skladbu, kterou si vybral, bude Labužo pro všechny hardrockové posluchače, protože si vybral Godhardy a píseň nese název Fist in Your Face. Jdem do ní.

0: Fajn. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Tak teď si pustíme písničku od kapely Vitacit. Já chci se ptát těch králů. Pouštím ji kvůli tomu, protože to byla první profesionální kapela, na které jsem dostal angažmá. Bylo mi 18 a bylo to pro mě velký. Začali jsme jezdit festivaly, byly velký backstage, hodně kilometrů naježděný. Co bych ještě tak řekl, moc krát díky za tady tuhle příležitost, když si to poslouchá někdo z Vitacitu, Luděk Adámek, Dan Horina a tak dále. Jsem moc rád, že jsem měl tady tu příležitost s nima jezdit 3 roky. Příjemný poslech posluchačům, je to srdcovka si myslím veškerých Big Beatáků z 80. let.
2: Mým dnešním hostem rokového švance je Honza Nezval a jdeme už na zmíněnou písničku kapely Vitacit v podání Ládi Křížka. Já chci se ptát.

Tak, teďka si pustíme písničku od kapely Merlin. Je to Nevada. Když jsem skončil ve Vitacitu, tak jsem začal hrát v Merlinu nějaké konci. Byl tam se mnou Ondra Pátek, kterýho můžete znát z kapely Marty Jandový nebo od Gabči Gunčíkový. Byla to super parta, strašně rád na to vzpomínám. Byly to nádherně strávený 2 roky mýho života. Jezdili jsme taky po republice, hráli jsme hlavně ve Vagónu v Praze, ale taky musím připomenout, že jsem pak ještě hrál v kapele Dana Horiny a hráli jsme rockovou Barču, což je legendární klub v Praze ve Strašnicích a bylo tam 1000 lidí a ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. Doteď na to vzpomínám a čerpám. Tak teď si poslechněte Merlin, písnička Nevada. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Tak, teďka jsme slyšeli kapelu Merlin, teďka nás čeká zpěvák Kamil Střijavka. S Kamilem hraju nějakou chvíli, můžu prozradit, že první koncert, který jsem s ním byl, tak bylo před kapelou Lucí, bylo to na Víravě. A můžu říct, že jsem měl teda pěkný bobky, protože když jsme tam přijeli, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl doma kachon. Takže na poslední chvíli jsme zháněli rychle kolem Víravy kachon, nikde samozřejmě nic, tak za mnou přišel Kamil a řekl mi, tak to odehraj na bubny. Takže rychle jsem to učil se na bubny, jak to mám zahrát, jak co. A bylo to skvělý. Hráli jsme akusticky a bylo před náma 10 000 lidí, což pro mě bylo velmi krásný zážitek. Tak teďka Kamil, písnička Dárek.
2: Kamil Střihavka, toho zná každý určitě jako Ježíše. Jeho životní role nesmazatelně spjatá s jeho jménem. A tentokrát nám Ježíšek přináší Dárek.
1: Užijte si to.

0: posloucháte rockový žvanec tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubeník kapely Lídr z Kamila Střihávky. Honzo, už tady byl i Pepa Cigánek jako legenda bubenícká. Teď si tady ty a bubeníci jsou zvláštní sorta lidí, kteří na tom praktikáblu vidí to, co muzikanti před ním nevidí a nechtějí prozradit. Jsi docela mladý bubeník, ale máš to orlí hnízdo už docela vysezené a stama je dobrý rozhled, tak zkusme něco z toho tvého pohledu.
1: Ano, máš pravdu, Lupo. Teďka zrovna jsem se potkal na hraní s Klaudou Krišpínem a řešili jsme, že bubeníci jsou ty nejcitlivější duše, nejlepší komunita a jak to vidí zezadu, tak mají všechno pod kontrolou. Vidíš krásně, když se ti tam něco napravo, nalevo, pak vidíš, jak ty zpěváci a tak dále.
0: No a přesně o tom to tady máš mluvit.
1: Je to nejkrásnější postoj, protože když člověk sedí na té bubenické stoličce a má pod sebou tu kapelu, všechno pod kontrolou a předtím je 5000 lidí, 4000 lidí, tak ví, proč to začal dělat. Opravdu je to nádherný pocit, neznám lepší. A teďka bychom si pustili písničku Holka čapni draka, kterou hrajeme s Kamelem taky na koncertech a mám ji moc rád. Je to velmi melodická, krásná věc, kterou asi posluchači znají. Tak příjemný poslech.
2: Pojďme všichni!

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak, slyšeli jsme Kamila Střihavku a kapelu BSP. A teď bych si chtěl pustit písničku od kapely Jagger, kde hrajou na bicí. Zpívá tam Olda Ripar, který ho můžete znát. Dělal soundtrack například pro Rafťáky a jeho bráchu určitě dobře znáte z kapely Support Lesbians. A natočili jsme písničku, která se jmenuje Evil Show With Face. Natáčeli jsme to v legendárním studiu Sono a posílali jsme to na mix do New Yorku, kde nám to míchal zvukář od kapely Pantera. Bylo to skvělý, až jsem z toho měl bobky, co řekne na to, co jsem tam natočil. A teď si pustíme Jagger, Evil Show With Face. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Rokový žvanec, tady Lupo a mým dnešním hostem je Honza Nezval, bubení kapely Líder z Kamila Střihavky. Honziku, ty už máš aj ten přízvuk trošku pražácký, ale jsi tady kousek od nás vesnice Dobrotice a tvá rodina je celá spjata nějak s muzikou, já je znám, takže něco o rodince povykládej.
1: Ano, Lupo, máš pravdu. Jsem z Dobrotic a dostal jsem se k muzice tak, že mě můj tatínek milovaný brával na jeho koncerty, plesy a tak dále, kde hráli s kapelou Žopanka, která už bohužel nehraje. Mě bylo 7-6 let a bylo to nejúžasnější období v mém životě. Jezdil jsem tam do 2 do rána, což pro mě bylo neskutečný. Seděl jsem strýcovi Frantovi Doležalovi za krkem, řval jsem, zpíval jsem tam a do toho jsem viděl toho dalšího strýce, který tam hraje na bubny, Marka Doležela. Vždycky jsem mu nakradl pár paliček a doma jsem pak mlátil do kastrolu, což moje maminka velmi ocenila. A můžu říct, že díky nim jsem tam, kde jsem. Protože nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě takhle nebral na koncerty a nenačuchl jsem tím pořádným Big Beatem.
0: Tak to je skvělý počin tvého táty, že tě brával na ty Big Beaty a že z tebe vyrostl opravdu skvělý bubeník, ale pojďme už dál a představ trošku svou současnou kapelu. V kapele Líder jsou muzikanti opravdu ti nejlepší a Peťa Hennig, kytarista, kterého mám strašně moc rád, kterého bych mimochodem tady taky rád s ním požmanil.
1: Tak ze začátku s Kamilem Střihavkou, kde jsem začal hrát, tak bych chtěl především poděkovat Maťo Ivanovi, který mě tam dostal. Je to skvělý basák, můžete ho znát od kapely Michala Pavlíčka, moc mu za to děkuju. A dále v kapele Leaders je například Peťa Hennig, který, když jsem ho poprvé potkal, tak jsem viděl, jak se chová správný profík. Je to úžasný člověk, geniální kytarista, žádný namyšlený pražák a mám ho moc rád. Úžasný kluk. A na klávesi tam je Míša Vejskal, skvělý klávesák, který například skládá hudbu pro divadlo v Ústí nad Labem a zároveň teďka chodí se sestrou od mý přítelkyně, takže se nejenom potkáváme v dodávce, ale i doma. Což je naprosto skvělý, protože spolu trávíme vlastně celý týden a jak je to skladatel, tak si často píská a co si budem. Ve 2 ráno, když člověk slyší pískání na schodech, tak to není úplně příjemný.
0: No, to bych zrovna asi nechtěl, protože lisy na nervy doma a ještě na Big Beatu, ne.
1: Tak, teďka bych se rád podíval na koncert, který jsme hráli v srpnu ve Zlíně, kde si Lupo taky přišel, za to jsem strašně moc rád, že si přijmu mé pozvání. A byla to strašná sranda, protože si představte, že Pražáci přijedou do Zlína na koncert a mají bubeníka z Moravy. No ty nechápali, strašně moc tetíček, strýců, kamarádů a samozřejmě všichni donesli něco dobrého. No po koncertě jsme jeli do Prahy a v půlce cesty se nám pokazilo auto. Voda nebyla, jenom jsme dostali nějaký slivovice. No skončilo to tak, že náš klávesák žehnal autu, modlil se u něho, samozřejmě to tím opravil, že jo, ale bylo to skvělý. A dojeli jsme domů kolem 8 ráno, protože moje přítelkyně byla velice ráda. A teďka bych si pustil písničku Kdy se snáší déšť. Petr Hennig, excelentní. Doporučuji přijít na koncert a poslechnout si jeho verzi, kterou převzal a je to neskutečný. Tak, Když se snáší déšť, Voodoo Band s Kamilem Střihavkou a na kytaru excelentní Michal Pavlíček.
0: A je to duet s Bárou Basikovou.
1: Příjemný poslech.
2: Když se snáší déšť s tmou

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A teďka bych se rád dostal k tomu, kdy jsem opustil letaci, tak jsem začal záskokovat, což je takový muzikantský slang, kdy člověk zasupluje bubeníka daný kapely, a dostal jsem se takhle k Peťovi Kolářovi, na kterýho moc rád vzpomínám. Úžasný člověk, strašná sranda v dodávce, jezdili jsme spoustu kilometrů, neskutečný. Mám s ním spoustu příběhů od prodávání langošů po koncertě až různých mejdanů.
3: No tak pojďme do toho, protože tohle to bude určitě posluchače rokového žvance zajímat, tak pojď.
2: Hele, to jsme hráli někde v Ostravě, myslím, něco takového. Víš, jak ten člověk jezdí hodně těch koncertů, tak moc nevím, kde to upřímně bylo, ale prostě přišla za náma paní starostka a začala nalívat slivovicu a z ničeho nic se koukám, kdo je u langošů, a byl tam Peťa. On mě prodával langoše. Neskutečný. Celá kapela padla do kolen.
3: Já bych taky padl.
2: No ale tak vyslyšíte, jaký člověk to je. Úžasný kluk, skvělý zpěvák. Což musím říct, že nikdy jsem Petra na koncertech neslyšel zaspívat falešný tón. Ale samozřejmě i můj Ježíšek, s kterým hraju, tak taky nikdy nezaspíval falešný tón. Jsou to dvě legendy, s kterýma jsem měl tu čest hrát a s Kamilem stále hraje. A děkuju bubenickému bohu, že mohu takhle hrát a můžu jezdit tady tyhle koncerty, které jsou nádherný. Opravdu nádherný. A jsem rád, že jsem tady tohohle součástí. Tak, teď bychom si pustili písničku od Petra Koláře s názvem Vyznání. Chtěl bych říct o téhle písničce, že ji složil Peťa Henich, náš kytarista z Leaders, který před Kamilem hrál u Petra, složil mu tu desku Vyznání. Tak příjemný poslech, užijte si to.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tak teď bych se rád dostal k mému příběhu. Byl jsem ve druháku na ješkárně v Praze a z ničeho nic jsem byl na češtině a volalo mi nějaký číslo. Tak jsem to vzal a ozvalo se: ahoj, tady Jirka Hrubeš. No jasně, to víš, že jo, tak jsem to típo. Že jsme si občas takhle kámoši dělali ze sebe srandu, že jsme si volali, já jsem dělej David Kolar a potřebuji na záskok, že jo. No a tak jsem vůbec nic nebral. No a on mi volal znovu, tak jsem to taky nevzal. A po třetí znovu a říkají, ahoj, tady Jirka Hrubeš. Kam to jsi fakt ty, jo? Kam, ježišmarja, já jsem na tobě vyrostl na pražském výběru na vaší desce Straka v hrsti. Oh, a on mi, víš co řekl, Lupo? Jestli bych nešel jako první záskok za něho s Janou Kratochvílovou. No já jsem nechápal, co slyším. Tak začaly zkoušky a měli jsme jet hrát do Ostravy a já jsem byl zase za Jirku kvůli tomu, protože jel s výběrem a pak jsem se dozvěděl, že ten výběr se zrušil. Tak jsem čekal, jak to občas u některých bubeníků bývá, že řeknou, hele, tak víš co, taky dám třeba litr za to, že jsi to naučil a nemusíš to jet. No ale on jak je legenda, tak můžu říct, že mi řekl, hele, Honzíku, ty ses to naučil, pojedeš ty. Tak přijedu do Ostravy, jeli jsme dodávkou a on tam jel sám po své cestě a z ničeho nic vidím, jak on se tam vytahuje perkuse. No a zažil jsem koncert, kde já hrál na bicí a vedle mě Jiří Hrubeš z pražského výběru hrál na perkuse. Neskutečný zážitek, neskutečný. A až si mě pak Jirka vlastně povolal, když Jana Kratochvílová slavila 70. ve Velký Lucerně, tak jsem měl možnost doprovázet Michala Kocába, Ondru Hejmu a tak dále.
2: A tak dále, to bude asi paní Janička.
1: A Janu Kratochvílovou, přesně. A pustíme si písničku, kterou nahrál Jirka předtím, než odjel do Londýna, vlastně za Janou. Album je Straka v hrsti. A Jirka mi vyprávěl, když tam odjel, že to prostě nahráli a tak, a jak to bylo za tou železnou oponou, tak vlastně vůbec nevěděl, jestli se to tady poslouchá. No a když se vrátil potom z toho Londýna, tak zjistil, že pražský výběr je tady hitovka, že se to hraje všude a že je slavnej.
2: No a tenhle kultovní kousek Pražáku si vychutnají taky posluchači rockového žvance Rádia Kroměříž na Moravě.
1: Tak si pustíme pražský výběr, Olda, přítel můj, krásný poslech.

0: Opět nám ta hodinka utekla jako voda ženoucí se na mlýnici rokového kola. Takže my se pomalu budeme muset loučit, Honzíku, a já ti moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání do rokového žvance a že to bylo fajn povídání a pouštění fajn muziky. Určitě uznají všichni posluchači Rádia Kroměříž a já ti, Honzo, dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou za to, že jsi to tady zvládl a pomohl mi dojít do pomyslného konce dnešní hodinky rokového žvance.
1: Ano, Lupo, bohužel to nastalo a končí pořád rokový žvanec. Chtěl bych ti strašně moc poděkovat, že jsi mě pozval a že vůbec tady tenhle pořad děláš. Vím, že to musí být hodně práce kolem toho, domluvit hosty, vyřešit. Opravdu máš velkou jedničku ode mě za to, jak to úžasně vedeš a že vůbec něco pro ty lidi takhle děláš. Protože spousta lidí by se na to vykvákla a samozřejmě nic by nedělali. Tak, chtěl bych uvést poslední písničku, která se jmenuje Země vzdálená od Kamila Střihavky, kterou byste mohli znát. Tuhle písničku, když hrajeme na koncertech, tak mám husinu, protože Kamil ke konci to nechává zpívat lidi a stalo se nám na Benátské noci, kde tam bylo 10 tisíc až 12 tisíc lidí a ten sbor těch lidí, když zpívali Země vzdálenou, mě až vyhrkl slzy. Bylo to nepopsatelný pocit, který bych přál zažít každému. Tak tedy Kamil Střihavka, Země vzdálená. A ještě jednou moc krát poděkuju za pozvání Rádiu Kroměříž, rokovému žvanci. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Tak tohle byl můj dnešní milý host Honza Nezval, bubeník kapely Leaders Kamila Střihavky. A pojďme si pustit tu poslední písničku dnešního podvečera, kterou je Země vzdálená kapely BSP a výběr mého dnešního hosta Honzy Nezvala. Tahle písnička, která zazní, poletí tedy do rokového nebe Čajdovi jako poděkování. Od mikrofonu se s váma loučí Peťa Lupo Majkrič a příště naslyšenou.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínské.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Radio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle Z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy

0: Na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Eduard Storch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval Ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím Společnosti přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská základní škola Smysl navýší kapacitu školní družiny. V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. A hostýnskou padesátku ovládl David Pravda.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská základní škola Smysl v Albertově ulici od září navýší kapacitu školní družiny. Od nového školního roku bude mít družina navýšenou kapacitu ze 180 na 250 míst. Důvodem je rostoucí zájem rodičů a také silný ročník prvňáčků. Těch má letos nastoupit 77. Více dětí tak bude mít po vyučování zajištěný program i dohled.
0: Kroměřížsko.
1: V Uhřicích mají novou prodejnu, která funguje nepřetržitě. Obec nechala modernizovat místní obchod a vybavila ho samoobslužným systémem. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí mobilní aplikace a nakoupit mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během části dne zůstává v prodejně i běžná obsluha, takže nový systém využijí také lidé, kteří dávají přednost klasickému nakupování.
0: Zlínsko.
1: Řidiči zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřili mezi nejlepší na mistrovství České republiky řidičů zdravotních záchranných služeb v Karlových Varech. Dvojice Jan Kojecký a Zdeněk Slavík vybojovali druhé místo v soutěži týmů. Zdeněk Slavík navíc při své premiérové účasti získal bronz mezi jednotlivci. Za úspěšnou reprezentaci kraje jim poděkoval také hejtman Radim Holiš.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: 14. ročník závodu horských kol se jel v Bystřici pod Hostýnem a na start 50-kilometrové trati se postavilo téměř 350 závodníků. David Pravda zvítězil v čase 1 hodina 35 minut a 21 sekund. Mezi ženami byla nejrychlejší Kateřina Sajdlová.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Chátrající dům v centru Kroměříže dostane provizorní střechu. Hulín připravuje novou sportovní halu. A hokejisté Vsetína se chystají na první přípravný zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Objekt na rohu Rigrova a Masarykova náměstí je dlouhodobě ve špatném stavu a zatékání ohrožuje také sousední domy. Město proto nechá stavbu provizorně zastřešit a zabezpečit. Náklady mají dosáhnout přibližně 1 000 000 korun a radnice je následně bude vymáhat po majitelích domu.
0: Kroměřížsko.
1: Hulín připravuje novou sportovní halu. Vyrůst má na místě dnešního kulturního centra a nabídne moderní zázemí pro sportovní kluby, školy i veřejnost. Součástí projektu bude také nové kulturní centrum se sálem pro přibližně 500 lidí. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít za 2 roky.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce více pečovat o své památky. Na jejich obnovu a další využití připravil program, který má pomoci vlastníkům kulturních památek i dalším zájemcům. Podporu mohou získat projekty zaměřené například na opravy, dokumentaci, výstavy nebo publikace. Žádosti bude možné podávat od 24. do 28. srpna, přičemž na jeden projekt lze získat od 30 do 120 tisíc korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Vsetína se připravují na první zápas před novou sezónou. Ve čtvrtek nastoupí na domácím ledě proti Porubě. Utkání na Lapači začne v 18 hodin. Pro Vsetín půjde o první herní prověrku v rámci letní přípravy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.